Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásky.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v Pražské Chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70x39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v Pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, tady jsou novinky. Před mateřskou školou v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže vzniknou 3 nová krátkodobá stání pro rodiče. Doplní se chodník a vstup do školky dostane nový plot se 2 uzamykatelnými brankami. Hotovo by mělo být nejpozději během října, takže ranní vysazování dětí by mohlo být zase o něco klidnější, i když teda jak se to vezme, já si myslím, že žádné ráno s dětmi.

0: Není úplně klidné. Kdo to má doma, tak ten má výhru. Každopádně, no jo, už je to tady za chviličku, cesty do školy, do školek, všude možně, tak hlavně v poklidu, ale ještě si nějaké ty letní dny, alespoň co se týče teplot, užijeme. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme spolu navštívit knihovnu Kroměřížská. Mám tady pozvánku. Péče o duše a duševní zdraví je název přednášky, kterou pro vás připravili odborníci z Centra duševního zdraví Kroměříž. Seznámí vás s tím, co to vlastně duševní zdraví je, proč je důležité a kde případně hledat pomoc a podporu. Akce se koná 21. září v 16 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížská.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v pražské chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70x39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník, nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo, to se hodí, jo, než to prostě vymýšle z hlavy. Sice tím tak trošku degraduje ten náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence, tady s náma je už nějaký ten pátek a ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou. Buďte s námi. Hezký den.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem...
2: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní jízda.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, máme novinky, informace a pojďme tentokrát do Otrokovic. Sdílená kola v Otrokovicích mají za prvních 5 měsíců přes 16 tisíc výpůjček a lidé na nich ujeli více než 21 tisíc kilometrů. Přes 90% jízd se vejde do 15 minut, které mají uživatelé zdarma, takže kolo slouží hlavně na rychlé přesuny po městě. A když je to jeden kilometr nebo dva, tak proč startovat auto? Dvě kola trochu pohybuje, to vyřízené, takže za mě úplně super, bezvadné. Tak jo, doufám, že to bude frčet, sdílená kola, koloběžky a všechno tady tohle, alespoň si myslím, že to třeba lehce uleví dopravě. Buďte s námi na Radiu Kroměříž, pohodový den přejeme, super muzika letí k vám.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměřížska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešel. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměřížska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

drama. Jeden si řekl, že by mohl baguetu prodat za pěru, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky.

jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka.

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeráku, co se jednou až po uši.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ty jsi pěkný dezolát.

0: toho celý žhavej.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, no a pokud máte pocit, že nestíháte, tak vás možná nepotěší, že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových, jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, no, tož nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás mohlo nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
3: To se nám to hvízdá. Hraní zda na rádiu.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost Kroměříž září omezí dopravu v centru. Slovácký festival chutí a vůní provoní Rochus. A Kroměříž čeká souboj s druhou Karvinou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se od pátku 18. do neděle 20. září rozzáří městskou slavností. Akce si ale vyžádá také úplnou uzavírku Velkého náměstí, Rigrova náměstí a části ulice Pilařova. Uzavřená bude také tržnice ve Vejvanovského ulici a v sobotu přibude omezení v ulici Blahoslavova a Vejvanovského. Návštěvníky čekají koncerty, pouliční umění, gastrofestival, laserová show nebo filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. V pátek večer vystoupí Divokej Bill. Centrum bude pro dopravu uzavřené od pátečního poledne až do nedělních 18 hodin.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V sobotu 19. září se ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti uskuteční už 12. ročník slováckého festivalu chutí a vůní. Letošním tématem budou tradiční pokrmy připravené z domácích surovin, především to nejlepší z trouby. Návštěvníci se mohou těšit na regionální výrobce, řemeslníky, farmáře a desítky stánků s tradičními dobrotami. Chybět nebude ani folklor a doprovodný program. Festival potrvá od 10 do 16 hodin.
0: Zlínsko.
1: Pacientky komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nafotili charitativní kalendář pro rok 2027. Na jeho vzniku spolupracovali studenti střední školy oděvní a služeb Vizovice, kteří se postarali o fotografování, účesy i líčení. V kalendáři je 12 pacientek a každá má svůj měsíc i vlastní motto. Výtěžek z prodeje poputuje na vybavení stacionáře komplexního onkologického centra. Kalendář stojí 249 korun a koupit ho lze prostřednictvím nadačního fondu Křídla pro život.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty hanácké Slavie Kroměříž čeká v 9. kole šance Národní ligy souboj s Karvinou. Utkání se hraje v pátek 18. září od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Kroměříž má po 8 kolech 6 bodů. Karvina je v tabulce druhá s 15 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, tady jsou novinky. Před mateřskou školou v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže vzniknou tři nová krátkodobá stání pro rodiče. Doplní se chodník a vstup do školky dostane nový plot se dvěma uzamykatelnými brankami. Hotovo by mělo být nejpozději během října, takže ranní vysazování dětí by mohlo být zase o něco klidnější, i když tedy, jak se to vezme, já si myslím, že žádné ráno s dětmi není úplně klidné. Kdo to má doma, tak ten má výhru. Každopádně, no jo, už je to tady za chviličku, cesty do školy, do školek, všude možně, tak hlavně v poklidu, ale ještě si nějaké ty letní dny, alespoň co se týče teplot, užijeme. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to z...

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z nového milénia.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné páteční dopoledne. Po chladnějším ránu se nám počasí během dne bude postupně projasňovat a čeká nás příjemný závěr pracovního týdne. Ve Zlínském kraji bude zpočátku oblačno až polojasno. Ráno se hlavně v nížinách a údolích místy objevily mlhy nebo nízká oblačnost, která se během dne dopoledne postupně rozpustí. Přes den bude oblačnosti ubývat a místy se ukáže i sluníčko. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů a déšť se neočekává. Tak ať vám dnešní pátek přinese co nejvíc příjemných chvil. Mějte krásné dopoledne a užívejte si ho ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž posílí stavební úřad, celkový počet zaměstnanců ale klesne. Uherské Hradiště opravuje fotbalový stadion a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rada města Kroměříže posílí odbor stavebního úřadu a životního prostředí o jedno pracovní místo. Město hledá vedoucího nebo vedoucí oddělení stavebního úřadu. Zároveň ale zrušilo 3 další pozice, takže celkový počet zaměstnanců městského úřadu klesne o 2, tedy na 230. Zrušena byla pozice vedoucího oddělení správních agent a 2 místa na oddělení územního plánování. Podle radnice souvisí změny mimo jiné s novou úpravou stavebního zákona a také se snahou zrychlit vyřizování žádostí na stavebním úřadě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v obnově městského fotbalového stadionu. Letos město nechalo opravit východní tribunu, kde se zaměřilo na železobetonovou konstrukci a další části zázemí. Součástí letošních investic je také nový umělý trávník na tréninkovém hřišti. Město chce v obnově stadionu pokračovat i v dalších letech.
0: Zlínsko.
1: Senioři v Napajedlích mají od září k dispozici vlastní taxi. Město se připojuje k projektu Senior Taxi, který už funguje například v Otrokovicích. Služba je určena lidem starším 65 let a také mladším lidem se zdravotním omezením. Využít ji mohou například při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda v rámci vymezeného území bude stát 40 korun, včetně případného doprovodu. Senior taxi jezdí ve všední dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne. Jízdu je potřeba objednat telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem. Dispečink přijímá objednávky v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína mají za sebou první domácí zápas nové sezóny Maxaligy. Na úvod porazili Přerov 4-2 a před vlastními fanoušky tak získali první 3 body. Hlavní postavou utkání byl Richard Jarůšek, který vstřelil 3 góly a zaznamenal hattrick.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Krásné páteční dopoledne z dopravy Rádia Kroměříž. Pokud dnes vyrážíte na cesty, máme pro vás několik míst, kde je potřeba počítat s omezením. Některá jsou krátkodobá, jiná potrvají ještě několik týdnů. Na dálnici D49 mezi 0,4 a 9,5 kilometrem ve směru na Fryšták dnes do 17 hodin probíhá údržba stromů a keřů. Uzavřený je odstavný pruh a v místě pracuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. V Kroměříži v Albertově ulici pokračují práce na vodovodu. Ulice je kvůli nim uzavřená. Objízdná trasa vede přes Albertovu ulici a silnici 432, tedy Velehradskou ulici. Omezení potrvá do 13. listopadu. Úplná uzavírka pokračuje také na silnici mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi. Objížďka vede po silnici 43 829 a omezení potrvá do konce září. A ještě silnice mezi Lubnou a Vrbkou. Tam probíhá oprava povrchu vozovky a provoz je veden kivadlově jedním jízdním pruhem. Práce jsou naplánované do sobotního rána. Tak ať vás dnešní omezení na cestách zbytečně nezdrží. Jezděte opatrně, počítejte s časovou rezervou a mějte krásný pátek s Rádiem Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje. 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: I teď se skvěle osvěžíš.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme spolu navštívit knihovnu Kroměřížska. Mám tady pozvánku. Péče o duše a duševní zdraví je název přednášky, kterou pro vás připravili odborníci z Centra duševního zdraví Kroměříž. Seznámí vás s tím, co to vlastně duševní zdraví je, proč je důležité a kde případně hledat pomoc a podporu. Akce se koná 21. září v 16 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
2: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vysazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvazí vejce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost Kroměříž září omezí dopravu v centru. Slovácký festival chutí a vůní provoní Rochus. A Kroměříž čeká souboj s druhou Karvinou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se od pátku 18. do neděle 20. září rozzáří městskou slavností. Akce si ale vyžádá také úplnou uzavírku Velkého náměstí, Rigrova náměstí a části ulice Pilařova. Uzavřená bude také tržnice ve Vejvanovského ulici a v sobotu přibude omezení v ulici Blahoslavova a Vejvanovského. Návštěvníky čekají koncerty, pouliční umění, gastrofestival, laserová show nebo filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. V pátek večer vystoupí Divokej Bill. Centrum bude pro dopravu uzavřené od pátečního poledne až do nedělních 18 hodin.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V sobotu 19. září se ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti uskuteční už 12. ročník Slováckého festivalu chutí a vůní. Letošním tématem budou tradiční pokrmy připravené z domácích surovin, především to nejlepší z trouby. Návštěvníci se mohou těšit na regionální výrobce, řemeslníky, farmáře a desítky stánků s tradičními dobrotami. Chybět nebude ani folklor a doprovodný program. Festival potrvá od 10 do 16 hodin.
0: Zlínsko.
1: Pacientky komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nafotili charitativní kalendář pro rok 2027. Na jeho vzniku spolupracovali studenti střední školy oděvní a služeb Vizovice, kteří se postarali o fotografování, účesy i líčení. V kalendáři je 12 pacientek a každá má svůj měsíc i vlastní motto. Výtěžek z prodeje poputuje na vybavení stacionáře komplexního onkologického centra. Kalendář stojí 249 korun a koupit ho lze prostřednictvím nadačního fondu Křídla pro život.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty hanácké Slavie Kroměříž čeká v 9. kole šance Národní ligy souboj s Karvinou. Utkání se hraje v pátek 18. září od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Kroměříž má po 8 kolech 6 bodů. Karvina je v tabulce druhá s 15 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.
3: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo, to se hodí, jo, než to prostě vymýšle z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence, tedy s náma je už nějaký ten pátek a ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou. Buďte s námi. Hezký den.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
4: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rád.

vzdát se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž posílí stavební úřad, celkový počet zaměstnanců ale klesne. Uherské Hradiště opravuje fotbalový stadion a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Rada města Kroměříže posílí odbor stavebního úřadu a životního prostředí o jedno pracovní místo. Město hledá vedoucího nebo vedoucí oddělení stavebního úřadu. Zároveň ale zrušilo 3 další pozice, takže celkový počet zaměstnanců městského úřadu klesne o 2, tedy na 230. Zrušena byla pozice vedoucího oddělení správních agent a 2 místa na oddělení územního plánování. Podle radnice souvisí změny mimo jiné s novou úpravou stavebního zákona a také se snahou zrychlit vyřizování žádostí na stavebním úřadě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v obnově městského fotbalového stadionu. Letos město nechalo opravit východní tribunu, kde se zaměřilo na železobetonovou konstrukci a další části zázemí. Součástí letošních investic je také nový umělý trávník na tréninkovém hřišti. Město chce v obnově stadionu pokračovat i v dalších letech.
0: Zlínsko.
1: Senioři v Napajedlích mají od září k dispozici vlastní taxi. Město se připojuje k projektu Senior Taxi, který už funguje například v Otrokovicích. Služba je určena lidem starším 65 let a také mladším lidem se zdravotním omezením. Využít ji mohou například při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda v rámci vymezeného území bude stát 40 korun, včetně případného doprovodu. Senior Taxi jezdí ve všední dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne. Jízdu je potřeba objednat telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem. Dispečink přijímá objednávky v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína mají za sebou první domácí zápas nové sezóny Maxaligy. Na úvod porazili Přerov 4-2 a před vlastními fanoušky tak získali první 3 body. Hlavní postavou utkání byl Richard Jarůšek, který vstřelil 3 góly a zaznamenal hat-trick.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky, no a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje a bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměřížska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešl. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměřížska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, no a pokud máte pocit, že nestíháte, tak vás možná nepotěší, že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových, jo. Na robotický hrák v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, jo, no, takže nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás mohlo nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost Kroměříž září omezí dopravu v centru. Slovácký festival chutí a vůní provoní Rochus. A Kroměříž čeká souboj s druhou Karvinou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se od pátku 18. do neděle 20. září rozzáří městskou slavností. Akce si ale vyžádá také úplnou uzavírku Velkého náměstí, Rigrova náměstí a části ulice Pilařova. Uzavřená bude také tržnice ve Vejvanovského ulici a v sobotu přibude omezení v ulici Blahoslavova a Vejvanovského. Návštěvníky čekají koncerty, pouliční umění, gastrofestival, laserová show nebo filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. V pátek večer vystoupí Divokej Bill. Centrum bude pro dopravu uzavřené od pátečního poledne až do nedělních 18 hodin.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V sobotu 19. září se ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti uskuteční už 12. ročník slováckého festivalu chutí a vůní. Letošním tématem budou tradiční pokrmy připravené z domácích surovin, především to nejlepší z trouby. Návštěvníci se mohou těšit na regionální výrobce, řemeslníky, farmáře a desítky stánků s tradičními dobrotami. Chybět nebude ani folklor a doprovodný program. Festival potrvá od 10 do 16 hodin.
0: Zlínsko.
1: Pacientky komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nafotili charitativní kalendář pro rok 2027. Na jeho vzniku spolupracovali studenti střední školy oděvní a služeb Vizovice, kteří se postarali o fotografování, účesy i líčení. V kalendáři je 12 pacientek a každá má svůj měsíc i vlastní motto. Výtěžek z prodeje poputuje na vybavení stacionáře komplexního onkologického centra. Kalendář stojí 249 korun a koupit ho lze prostřednictvím nadačního fondu Křídla pro život.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty hanácké Slavie Kroměříž čeká v 9. kole šance Národní ligy souboj s Karvinou. Utkání se hraje v pátek 18. září od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Kroměříž má po 8 kolech 6 bodů. Karvina je v tabulce druhá s 15 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, máme novinky, informace a pojďme tentokrát do Otrokovic. Sdílená kola v Otrokovicích mají za prvních 5 měsíců přes 16 tisíc výpůjček a lidé na nich ujeli více než 21 tisíc kilometrů. Přes 90% jízd se vejde do 15 minut, které mají uživatelé zdarma, takže kolo slouží hlavně na rychlé přesuny po městě. A když je to jeden kilometr nebo dva, tak proč startovat auto, dvě kola trochu pohybuje. To vyřízené, takže za mě úplně super, bezvadné. Tak jo, doufám, že to bude frčet, sdílená kola, koloběžky a všechno tady tohle, alespoň si myslím, že to třeba lehce uleví dopravě. Buďte s námi na Radiu Kroměříž, pohodový den přejeme, super muzika letí k vám.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž posílí stavební úřad, celkový počet zaměstnanců ale klesne. Uherské Hradiště opravuje fotbalový stadion a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rada města Kroměříže posílí odbor stavebního úřadu a životního prostředí o jedno pracovní místo. Město hledá vedoucího nebo vedoucí oddělení stavebního úřadu. Zároveň ale zrušilo 3 další pozice, takže celkový počet zaměstnanců městského úřadu klesne o 2, tedy na 230. Zrušena byla pozice vedoucího oddělení správních agent a 2 místa na oddělení územního plánování. Podle radnice souvisí změny mimo jiné s novou úpravou stavebního zákona a také se snahou zrychlit vyřizování žádostí na stavebním úřadě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v obnově městského fotbalového stadionu. Letos město nechalo opravit východní tribunu, kde se zaměřilo na železobetonovou konstrukci a další části zázemí. Součástí letošních investic je také nový umělý trávník na tréninkovém hřišti. Město chce v obnově stadionu pokračovat i v dalších letech.
0: Zlínsko.
1: Senioři v Napajedlích mají od září k dispozici vlastní taxi. Město se připojuje k projektu Senior Taxi, který už funguje například v Otrokovicích. Služba je určena lidem starším 65 let a také mladším lidem se zdravotním omezením. Využít ji mohou například při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda v rámci vymezeného území bude stát 40 korun, včetně případného doprovodu. Senior taxi jezdí ve všední dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne. Jízdu je potřeba objednat telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem. Dispečink přijímá objednávky v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína mají za sebou první domácí zápas nové sezóny Maxaligy. Na úvod porazili Přerov 4-2 a před vlastními fanoušky tak získali první 3 body. Hlavní postavou utkání byl Richard Jarůšek, který vstřelil 3 góly a zaznamenal hat-trick.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vyřazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvaří vejce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme spolu navštívit knihovnu Kroměřížska, mám tady pozvánku. Péče o duše a duševní zdraví je název přednášky, kterou pro vás připravili odborníci z Centra duševního zdraví Kroměříž. Seznámí vás s tím, co to vlastně duševní zdraví je, proč je důležité a kde případně hledat pomoc a podporu. Akce se koná 21. září v 16 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost Kroměříž září omezí dopravu v centru. Slovácký festival chutí a vůní provoní Rochus. A Kroměříž čeká souboj s druhou Karvinou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se od pátku 18. do neděle 20. září rozzáří městskou slavností. Akce si ale vyžádá také úplnou uzavírku Velkého náměstí, Rigrova náměstí a části ulice Pilařova. Uzavřená bude také tržnice ve Vejvanovského ulici a v sobotu přibude omezení v ulici Blahoslavova a Vejvanovského. Návštěvníky čekají koncerty, pouliční umění, gastrofestival, laserová show nebo filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. V pátek večer vystoupí Divokej Bill. Centrum bude pro dopravu uzavřené od pátečního poledne až do nedělních 18 hodin.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V sobotu 19. září se ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti uskuteční už 12. ročník slováckého festivalu chutí a vůní. Letošním tématem budou tradiční pokrmy připravené z domácích surovin, především to nejlepší z trouby. Návštěvníci se mohou těšit na regionální výrobce, řemeslníky, farmáře a desítky stánků s tradičními dobrotami. Chybět nebude ani folklor a doprovodný program. Festival potrvá od 10 do 16 hodin.
0: Zlínsko.
1: Pacientky komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nafotili charitativní kalendář pro rok 2027. Na jeho vzniku spolupracovali studenti střední školy oděvní a služeb Vizovice, kteří se postarali o fotografování, účesy i líčení. V kalendáři je 12 pacientek a každá má svůj měsíc i vlastní motto. Výtěžek z prodeje poputuje na vybavení stacionáře komplexního onkologického centra. Kalendář stojí 249 korun a koupit ho lze prostřednictvím nadačního fondu Křídla pro život.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty hanácké Slavie Kroměříž čeká v 9. kole šance Národní ligy souboj s Karvinou. Utkání se hraje v pátek 18. září od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Kroměříž má po 8 kolech 6 bodů. Karvina je v tabulce druhá s 15 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: world, crazy world, yeah.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby, stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo, to se hodí, jo, než to prostě vymýšlet z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence, tedy s náma je už nějaký ten pátek a ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou. Buďte s námi. Hezký den.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, no a pokud máte pocit, že nestíháte, tak vás možná nepotěší, že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových, jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, takže nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás pomalu nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž posílí stavební úřad, celkový počet zaměstnanců ale klesne. Uherské Hradiště opravuje fotbalový stadion a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rada města Kroměříže posílí odbor stavebního úřadu a životního prostředí o jedno pracovní místo. Město hledá vedoucího nebo vedoucí oddělení stavebního úřadu. Zároveň ale zrušilo 3 další pozice, takže celkový počet zaměstnanců městského úřadu klesne o 2, tedy na 230. Zrušena byla pozice vedoucího oddělení správních agend a 2 místa na oddělení územního plánování. Podle radnice souvisí změny mimo jiné s novou úpravou stavebního zákona a také se snahou zrychlit vyřizování žádostí na stavebním úřadě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v obnově městského fotbalového stadionu. Letos město nechalo opravit východní tribunu, kde se zaměřilo na železobetonovou konstrukci a další části zázemí. Součástí letošních investic je také nový umělý trávník na tréninkovém hřišti. Město chce v obnově stadionu pokračovat i v dalších letech.
0: Zlínsko.
1: Senioři v Napajedlích mají od září k dispozici vlastní taxi. Město se připojuje k projektu Senior Taxi, který už funguje například v Otrokovicích. Služba je určena lidem starším 65 let a také mladším lidem se zdravotním omezením. Využít ji mohou například při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda v rámci vymezeného území bude stát 40 korun, včetně případného doprovodu. Senior taxi jezdí ve všední dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne. Jízdu je potřeba objednat telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem. Dispečing přijímá objednávky v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína mají za sebou první domácí zápas nové sezóny Maxaligy. Na úvod porazili Přerov 4-2 a před vlastními fanoušky tak získali první 3 body. Hlavní postavou utkání byl Richard Jarůšek, který vstřelil 3 góly a zaznamenal hat-trick.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
5: Chci to zažít znova.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
7: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít. Co když lehký poryv větru

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměřížska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešl. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměřížska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost Kroměříž září omezí dopravu v centru. Slovácký festival chutí a vůní provoní Rochus. A Kroměříž čeká souboj s druhou Karvinou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se od pátku 18. do neděle 20. září rozzáří městskou slavností. Akce si ale vyžádá také úplnou uzavírku Velkého náměstí, Rigrova náměstí a části ulice Pilařova. Uzavřená bude také tržnice ve Vejvanovského ulici a v sobotu přibude omezení v ulici Blahoslavova a Vejvanovského. Návštěvníky čekají koncerty, pouliční umění, gastrofestival, laserová show nebo filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. V pátek večer vystoupí Divokej Bill. Centrum bude pro dopravu uzavřené od pátečního poledne až do nedělních 18 hodin.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V sobotu 19. září se ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti uskuteční už 12. ročník slováckého festivalu chutí a vůní. Letošním tématem budou tradiční pokrmy připravené z domácích surovin, především to nejlepší z trouby. Návštěvníci se mohou těšit na regionální výrobce, řemeslníky, farmáře a desítky stánků s tradičními dobrotami. Chybět nebude ani folklor a doprovodný program. Festival potrvá od 10 do 16 hodin.
0: Zlínsko.
1: Pacientky komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nafotili charitativní kalendář pro rok 2027. Na jeho vzniku spolupracovali studenti střední školy oděvní a služeb Vizovice, kteří se postarali o fotografování, účesy i líčení. V kalendáři je 12 pacientek a každá má svůj měsíc i vlastní motto. Výtěžek z prodeje poputuje na vybavení stacionáře komplexního onkologického centra. Kalendář stojí 249 korun a koupit ho lze prostřednictvím nadačního fondu Křídla pro život.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty hanácké Slavie Kroměříž čeká v 9. kole šance Národní ligy souboj s Karvinou. Utkání se hraje v pátek 18. září od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Kroměříž má po 8 kolech 6 bodů. Karvina je v tabulce druhá s 15 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Tento den, kdy mi jen sami vpřed tu

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vysazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvaří vejce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž posílí stavební úřad, celkový počet zaměstnanců ale klesne. Uherské Hradiště opravuje fotbalový stadion a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rada města Kroměříže posílí odbor stavebního úřadu a životního prostředí o jedno pracovní místo. Město hledá vedoucího nebo vedoucí oddělení stavebního úřadu. Zároveň ale zrušilo 3 další pozice, takže celkový počet zaměstnanců městského úřadu klesne o 2, tedy na 230. Zrušena byla pozice vedoucího oddělení správních agent a 2 místa na oddělení územního plánování. Podle radnice souvisí změny mimo jiné s novou úpravou stavebního zákona a také se snahou zrychlit vyřizování žádostí na stavebním úřadě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v obnově městského fotbalového stadionu. Letos město nechalo opravit východní tribunu, kde se zaměřilo na železobetonovou konstrukci a další části zázemí. Součástí letošních investic je také nový umělý trávník na tréninkovém hřišti. Město chce v obnově stadionu pokračovat i v dalších letech.
0: Zlínsko.
1: Senioři v Napajedlích mají od září k dispozici vlastní taxi. Město se připojuje k projektu Senior Taxi, který už funguje například v Otrokovicích. Služba je určena lidem starším 65 let a také mladším lidem se zdravotním omezením. Využít ji mohou například při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda v rámci vymezeného území bude stát 40 korun, včetně případného doprovodu. Senior taxi jezdí ve všední dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne. Jízdu je potřeba objednat telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem. Dispečink přijímá objednávky v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína mají za sebou první domácí zápas nové sezóny Maxaligy. Na úvod porazili Přerov 4-2 a před vlastními fanoušky tak získali první 3 body. Hlavní postavou utkání byl Richard Jarůšek, který vstřelil 3 góly a zaznamenal hat-trick.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
0: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme s

Dobrá vinotéka, to je více jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

0: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Rokový žvanec s lupem na Rádio Kroměříž.
2: Čau přátelé, je tady čas rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a dnes mám tady milé hosty kousek od Kroměříže z vesnice Luclavice. Tam vznikla kapela Jateční váha. Jsou to kluci, které už znám hodně, hodně dlouho. Natočili nějaké CDčko, tak se kolem tohoto CDčka budeme motat. Já jsem kapelu vlastně ještě nepředstavil, takže Ivoš Grmela, kytarista a zpěvák, hlavní frontman kapely Jateční váha. Čau.
3: Zdravím na Rádio Kroměříž.
2: Pak je tady můj spolužák z rodiny Michoňků, známý to pojem v Kroměříži.

0: Muzikantský Martin Michoník, který hraje na bicí.
1: Ahoj posluchači.
0: Pak je tady jeden z nejtalentovanějších kytaristů na kroměřížské scéně, Jirka Kotas. Čau, čau, koty.
2: Ahoj, ahoj.
0: A basa, kterého znám tak akorát z vyprávění nebo z dobrodružných knížek, Peca. Čau, čau, Peco.
3: Zdravím rádio Kroměříž.
0: Teď se vás, kluci, zeptám, kterou vaši písničku jste vybrali, kterou zahájíme dnešní rokový žvanec, tak která to bude?
4: Jako nápal bych určitě pustil písničku Jezevec, protože tuto písničku už lidi znají, dokonce i někde mimo Luclavice a mimo Kroměříž, to byli prostě váci, kteří prostě řekli Ježíš Jezevec. Protože si ho pamatovali, jo, tak Jezevec si pamatovali všichni.
2: No, Jezevec, já jsem ještě v té kapele nebyl, ale jak vznikla, tak by tam mělo být podle jídla. Měla to být vlastně taková pečinka ve tvaru hřbetu jezevce.
0: A my teď tohle labužu můžeme naservírovat posluchačům rádia Kroměříž potažmo rokového žvance v podobě nefalšovaného luclavského rock'n'rollu, takže kapela Jateční váha, Jezevec a přejeme příjemný poslech a dobrou chuť.

0: Přátelé, dozněl jezevec kapely Jateční váha mých dnešních hostů, ale my se teď ponoříme trošku do pomalejšího tempa. Kluci vybrali pomalejší skladbu s názvem To nám řekne vlastně Ivoš Grmela.
1: Tato písnička vznikla vlastně, muzika je ode mě, text je od Katky Šibíkové, ta písnička je pomalá, krásná a je to takové, je to hit, je to dobrá písnička, jako opravdu je to fajn.
0: Je fajn, to mohu potvrdit a my si pojďme pustit tenhle skvělej oplodňová kapely Jateční váha.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Posloucháte rockový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a my si dáme další písničku mých dnešních hostů kapely Jateční váha. A já se opět ptám Ivoše, jelikož je to další písnička z jeho autorského šuplíku, o čem tahle písnička vlastně je?
3: Je to vlastně o Křečkovi, který brání ve stavbě dálnice D49. Hůda složil tehdy ten text a napsal mě výručnou SMS-ku a zhudební to, vole. Tak já se to zhudebnil a je to naše vlastně písnička, která je nejvíc mediálně známá, která je na YouTube, já nevím kde všude. Dokonce i při nějakém vystoupení přišli mladí kluci a chtěli to po nás. A vy hrajete Křečka? Jo, my hrajeme Křečka, tak můžeme to pustit a uznáte za vodné, jestli to je dobrý nebo ne.
2: Já si myslím, že to dobrý určitě je, protože to poukázalo na to, co nás tady strašilo ten Křeček 20 roku minimálně. A teď si pojďme pustit tuhle skvělou písničku s názvem Balada o strašlivém zvířátku. Úžasný název, tak příjemný poslech.
4: Nedaleko Hulína leží malá dědina a u níž je zvířátko, o něm dozvíme se zakrátko.

se léta soudí, stavět budem za kráto. Přiček, to je velké borec, zastaví i dálnici a zelení teroristé mají úsměv na líci. Když nevíde křiček, najdeme si zvíře jiné a veškerá snaha soudů účinkem se zase mine.

0: Já musím podotknout, že mi dnešní hosté, kluci z kapely Jateční Váha, dělají muziku opravdu, jak se má, srdíčkem. Je to svým způsobem takové trochu jiné, ale já to mám rád, já tenhle humor muzikantský opravdu miluju. Za Komanču byste měli určitě utrum, ale já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Kdy vlastně kapela Jateční Váha vznikla?
1: Kapela Jateční Váha vznikla před 9 rokama v Luclavicích. Zakladatel, vlastně otci zakladatele, tak říkal Marcel Quinta, jeden z otců zakladatelů. Zakladatel jsou já, Ivoš Grmela, Hulda, Libor Hulda, Hulenka, klávesy a zpěv a Marcel Quinta, který hrál na kytaru. On potom šel do Německa dělat, takže skončil v kapele. A přišli další lidé jako Tomáš Kotas na kytaru, on s náma hrál asi rok a po něm to vzal Jirka Kotas, je oba dva výborní kytaristi. Tomáš dělal u silnic, dělal na finisheru a tak dělal prostě do noční hodin nebo do večerní hodin, hlavně v létě, kdy jsme zkoušeli a prostě skončil u nás. Oslovil jsem Jirku Kotase, který je talentovaný mladý klučina oproti nám všem ostatním a ten nám hromadu písniček prostě jakoby naranžoval nebo dal dohromady to solo na kytaru, které bylo úplně perfektní.
0: Já Jirku znám a můžeme se ho vlastně zeptat, jak se dostal do kapely Jateční Váha. Já ho znám jako opravdu skvělého bombastického kytaristu.
2: Tak je to asi 8 roků, za tohle jsem si našel jako pro zábavu, nebo souhlasil jsem, že tam s nima budu hrát, účinkovat, protože jsem měl ještě jednou kapelu, která teda, ano, vydělává nějaký peníze, ale toto mě bavilo dělat nějaký druhý styl muziky, než dělám teda. Takže mě to baví, jsem s nima 9 let a myslím, že spokojení jsou všetci, takže.
0: Já si myslím, že i já bych byl spokojený, kdyby se mnou sem tam zahrál, protože vím, jaké kvality ty máš.
2: No, však může být.
0: Já už jsem si tě všiml jako mladýho, ale teď si pojďme pustit písničku, kterou jste vybrali jako další v pořadí s názvem Vzpomínka, autorské dvojice Hulenka Grmela. Tak opět příjemný poslech.

Tak, ať nám to trošku odsejpá, dáme si další písničku s názvem Mucha z desky, tož jdeme dál. Písnička, kterou napsal Ivo Grmela, opět text i hudba.

ducha. Mucho lapka nepomáhá, pořídím si sítě, ale chytrá mucha stejně překvapí tě. Tento boj s nepřítelem strašně dlouho trvá, jenom ochu zavěš.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: My se po ose času posouváme dál v rokovém žvanci a dáme si další písničku kapely Jateční váha mých dnešních hostů, o které by mohl opět Ivoš Grmele jakožto autor skladby vlastně něco říct, protože tahle písnička má opět nějaký ten příběh svůj.
3: Ano, písnička se jmenuje Trolejbus a ta písnička vznikla, když jsem přišel o řidičák a jezdil jsem trolejbusem do práce. Prostě a v tom trolejbusu jsem normálně vytáhl notebook, na notebook jsem si dal papír a tuškou jsem psal text tady k této písničce. Takže vznikla písnička Trolejbus, ona je jednoduchá, je to jeden taky z největších hitů, protože na kresy akci, kde jsme hráli úplně poprvní, jsme ji hráli šestka.
2: To se hned tak nestává, ale teď si na vlnách Rádia Kroměříž pustíme aspoň jednou a pojďme do téhle skvělé záležitosti s názvem Trolejbus. Jateční váha, příjemný poslech.

0: Další vstup bych rád věnoval taky svému spolužákovi Bitsmanovi v kapele Jateční váha, kterou tady dneska mám jako hosty, ale taky jako perfektnímu muzikantovi, protože tvoji rodiče byli známí muzikantští učitelé v Kroměříži. To bych taky rád vzpomněl.
1: To byli známí učitelé hudby v Lidové škole a konzervatoř otec. A otec založil dechovku kroměřížskou.
0: Hráli jsme i spolu, ale v každém případě, kde zhrál mezi tím, když já jsem hrál úplně někde jinde.
1: Hlavně jsem dělal bubny, tož to byly většinou školní projekty, anebo školní kapely, anebo přátelé, například je tady basák Peťa, ten tam taky figuroval, že Peťo? Ozví se, že Peťo?
2: Tak.
1: On hrával taky předtím, ty mladé léta. A ty tu školní, to jsme dělali, že jsme se vlastně spojili hudebně více muzikantů z více směrů a kapel a hráli jsme tehdy taky pro radost, ne pro peníze.
0: Nebylo to pro peníze, zpíval s náma vlastně výborný zpěvák Zdeňa Vávra, který potom zpíval v Krédu, úžasný zpěvák, a já jsem se tam sral do basy, kterou jsem totálně neovládal v té době. Dnešní době už bych si troufl i na jiné nástroje, samozřejmě za těch 45 roků, co člověk hraje, nějaký ty nástroje zvládá nějak aspoň, ale v současné době si tak říkám, že jsem vlastně nejstarší zpěvák tady v okolí širokém, který ještě hraje zábavy pravidelně, no.
1: No z té doby si myslím, že jsi opravdu nejstarší, no. Jste jako, když to vemu na léta.
0: Já už teď ale končím a budu se věnovat vnoučatům. Ty, Michale, máš nějaký ty vnoučata taky, že?
1: Mám 5 vnoučat, ale já na to navážu. Tobě to končí, jak říkáš. A já jsem to zakončil, tu kariéru, nedávno. Prodal jsem bubny, sonory, co jsem měl na koncerty a ziliény, činely a všechno, co jsem měl, jsem prodal. A tak pak mě tady chlapci z kapely oslovili, jestli bych nehrál. A já bubny pryč. No tak jsem si musel koupit nové bubny, teda teďka používám, a jsou to bubny, které mě teda udělali radost. Natali, jestli někdo z vás zná, možná posluchači, někteří budou znát, to jsou také specifické bubny a mají velice příjemný rokový basový nádech. Takže jsem byl donucen si koupit po ukončení kariéry bubnovací bubny a pokračuju s kapelou tady místní dál. Tak to takový příběh.
0: No, já musím vzpomenout, že jsi byl taky na svatbě, nevím, jestli za svědka, to už si opravdu nepamatuju, ale byl.
1: A ano, byl jsem.
0: No vidíš, a už je to 41 let.
1: Toto si vzpomínat nemusel.
0: Musel, protože má drahá půlka by řekla, že ty ani nevíš, jak dlouho jsme svoji. A o tom to přesně je. Ale pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha, kterou nám opět asi uvede Ivošek.
3: Prapodivné panství, tady muziku jsem složil já a text složila Katka Šibíková, to je naše dvorní textařka, která složila několik textů. Byla to holka, která v tu dobu, když skládala tento text, měla 17 roku. A ten text má prostě, má váhu, má tíhu. Nám se to líbilo, tak já jsem to udělal do této podoby, kterou uslyšíte. A jak říká Lupo, dvojsmyslné, protože je to i trochu o naší republice.
0: Politiku tady nemusíme zavádět, ale ten druhý smysl tam je a my si teď pojďme pustit teda tu vlasteneckou skladbu kapely Jateční váha s názvem Prapodivné panství.

hnatité měšce. Házel všem, co pohrdal, jak špinavé děvce.

naděje, ta neumírá. Ať si každý říká, co chce, ve mně stále žije víra.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Z čerstva a hrdě jdeme do další písničky kapely Jateční váha mých dnešních hostů a opět dáme prostor autorovi téhle písničky, která následuje, Ivošovi Grmelovi.
2: Tato písnička je opět moje a když jsem klukům říkal, jak mají začít nebo co mají dělat, to, protože to je taková věc, která je moje, jako řekl bych prostě, srdeční záležitost. Řekl jsem klávesákovi, prostě hraj klávesy, jenom podklady, nic víc. A Jurovi jsem řekl, hraj solo od jednoho nejmenovaného zpěváka. Prostě on to začal hrát a říkám, to je přesně ono. A začali to hrát prostě. Já jsem to začal zpívat, teď jsem to v tom studiu, jsem to nemohl naspívat, protože to byla šílená písnička. Pak se si dal dvě štample, naspíval jsem to a hotovo.
1: Takže po Ivošovém doladění ve studiu vlastně můžeme teď poslechnout tu finální verzi studiovou s názvem Neskutečná. Opět příjemný poslech.

0: Super skladba, ale teď se tě Ivo jako frontmana nebo jako kapelního mazlíka zeptám, do jaké škatulky nebo do jakého stylu bys zařadil vaši kapelu Jateční váha?
1: To je opravdu zajímavá otázka, totiž já jsem ten styl vymyslel a jmenuje se hospodský punk. Ten styl této kapely se jmenuje hospodský punk, protože je to něco mezi big beatem, punkem a já nevím čím prostě.
0: A rock'n'roll ještě.
1: To je svérazná muzika prostě, ale je to takový, je to opravdu big beat prostě, ale jmenuje se to hospodský punk. A vlastně když je náš kolega nebo kolega kamarád, chtěl po nás, ať složíme nějakou věc, která je obyčejná prostě, něco jako z hospody prostě. Hoši, složte písničku, která se bude jmenovat Dopiju a dup. Tak jsme už složili a je to tam.
0: Tak pojďme si tuhle hospodskou hymnu vlastně luclavskou pustit. Dopiju a dup, kapela Jateční váha.

0: Tak nastal čas, kdy Peca, Ivoš a Martin si šli dát něco ostřejšího do baru a kafíčko, ale jako jedinýho abstinenta, kterýho jsem si tady nechal, je Jirka Kotas a toho vyspovídám vlastně. Máte vlastně, ty desky jsou dvě a já bych se tě, Jirko, zeptal, kde se natáčelo?
1: Tak natáčelo se to v rožnovském studiu Alias, kde jsem byl nucen aj přespat, aby jsme to stihli všechno natočit. A tohle je písnička Čert, kde je vlastně zakomponovaná, no od koho to je známá Óda na radost, se tomu říká. Tam je solo z toho vytvořené.
0: Rainbow.
1: No, ano, no, něco takového tam myslím. Při nahrávání mi praprasklo asi tři struny už minimálně při tom nahrávání, takže...
0: Ty víš, jak hrábnout do kytary, aby struna praskla a ty jsi mohl odpočinout, že?
1: No, docela to zdržovalo potom. Říkám, musel jsem tam aj přespat ve studiu, poprvé jsem spal ve studiu nahrávacím v režii, pod mě, bez oken, takže jsem měl takový docela nervy z toho.
0: Jirko, nejsi první ani poslední, kdo ve studiu přespával, protože já strávil ve studiích tolik času, že bych ho mohl prodávat.
1: Je to možný, byl ten gauč docela proložený, takže nevím. Ale...
0: Už tě nebudu trápit a pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha s názvem Čert. Opět zapařte u toho.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Já bych si teď, kluci, zkusil s dovolením vaším vybrat jednu písničku z CDčka Tož jdeme dál s názvem Zkusím to napsat. Písnička je trošku jiná, je to opět zase ten luclavský punk, ale má v sobě něco jiného, já se snažím přijít na to, co tam je jiného. A teď to bude úkol i posluchačů Rádia Kroměříž najít tam něco jiného než v ostatních písničkách. Bude to oříšek, ale jdeme na to. Jateční váha a skladba Zkusím to napsat.

Kluci, jak se snažím vždycky říct, všem hodina má jenom 60 minut. My jsme těch 60 minut docela vyčerpali. Zbývá nám čas na poslední písničku na rozloučení a já vám, kluci, moc krát děkuji, že jste přišli požvaně do rokového žvance o vašich dvou deskách s názvem A tož tak a druhé Tož jedeme dál. Já si myslím, že jsme uspokojili hlavně ty posluchače rádia Kroměříž jakožto punk hospodské štangasty, protože tahle muzika určitě patří

0: opravdu lidi uslyší, no, že budou vědět, o co jde nebo ne.
1: Tak kluci, moc krát děkuji a ještě jednou díky a my si teď pustíme tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc, která to bude.
2: Poslední písnička, kterou hrajem, nebo kterou budem, se jmenuje Nejdu domů.
1: Čau, čau.
3: Hojas.
2: Mějte se.
0: Čau.

0: www.radiokroměříž.cz. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost Kroměříž září omezí dopravu v centru. Slovácký festival chutí a vůní provoní Rochus. A Kroměříž čeká souboj s druhou Karvinou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se od pátku 18. do neděle 20. září rozzáří městskou slavností. Akce si ale vyžádá také úplnou uzavírku Velkého náměstí, Rigrova náměstí a části ulice Pilařova. Uzavřená bude také tržnice ve Vejvanovského ulici a v sobotu přibude omezení v ulici Blahoslavova a Vejvanovského. Návštěvníky čekají koncerty, pouliční umění, gastrofestival, laserová show nebo filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. V pátek večer vystoupí Divokej Bill. Centrum bude pro dopravu uzavřené od pátečního poledne až do nedělních 18 hodin.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V sobotu 19. září se ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti uskuteční už 12. ročník slováckého festivalu chutí a vůní. Letošním tématem budou tradiční pokrmy připravené z domácích surovin, především to nejlepší z trouby.

0: Návštěvníci se mohou těšit na regionální výrobce, řemeslníky, farmáře a desítky stánků s tradičními dobrotami. Chybět nebude ani folklor a doprovodný program. Festival potrvá od 10 do 16 hodin.
1: Zlínsko.
0: Pacientky komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nafotili charitativní kalendář pro rok 2027. Na jeho vzniku spolupracovali studenti střední školy oděvní a služeb Vizovice, kteří se postarali o fotografování, účesy i líčení. V kalendáři je 12 pacientek a každá má svůj měsíc i vlastní motto. Výtěžek z prodeje poputuje na vybavení stacionáře komplexního onkologického centra. Kalendář stojí 249 korun a koupit ho lze prostřednictvím nadačního fondu Křídla pro život.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisty hanácké Slavie Kroměříž čeká v 9. kole šance Národní ligy souboj s Karvinou. Utkání se hraje v pátek 18. září od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Kroměříž má po 8 kolech 6 bodů. Karvina je v tabulce druhá s 15 body.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress Rádia Kroměříž.
0: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž posílí stavební úřad, celkový počet zaměstnanců ale klesne. Uherské Hradiště opravuje fotbalový stadion a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
1: InfoExpress Rádia Kroměříž.
0: Rada města Kroměříže posílí odbor stavebního úřadu a životního prostředí o jedno pracovní místo. Město hledá vedoucího nebo vedoucí oddělení stavebního úřadu. Zároveň ale zrušilo 3 další pozice, takže celkový počet zaměstnanců městského úřadu klesne o 2, tedy na 230. Zrušena byla pozice vedoucího oddělení správních agent a 2 místa na oddělení územního plánování. Podle radnice souvisí změny mimo jiné s novou úpravou stavebního zákona a také se snahou zrychlit vyřizování žádostí na stavebním úřadě.
1: Uhersko-Hradišťsko.
0: Uherské Hradiště pokračuje v obnově městského fotbalového stadionu. Letos město nechalo opravit východní tribunu, kde se zaměřilo na železobetonovou konstrukci a další části zázemí. Součástí letošních investic je také nový umělý trávník na tréninkovém hřišti. Město chce v obnově stadionu pokračovat i v dalších letech.
1: Zlínsko.
0: Senioři v Napajedlích mají od září k dispozici vlastní taxi. Město se připojuje k projektu Senior Taxi, který už funguje například v Otrokovicích. Služba je určena lidem starším 65 let a také mladším lidem se zdravotním omezením. Využít ji mohou například při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda v rámci vymezeného území bude stát 40 korun, včetně případného doprovodu. Senior taxi jezdí ve všední dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne. Jízdu je potřeba objednat telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem. Dispečink přijímá objednávky v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Zlína mají za sebou první domácí zápas nové sezóny Maxaligy. Na úvod porazili Přerov 4-2 a před vlastními fanoušky tak získali první 3 body. Hlavní postavou utkání byl Richard Jarůšek, který vstřelil 3 góly a zaznamenal hattrick.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a

nezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse, stále jsme dál v koutcích naší.

chrámů více známek než má jménu básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí způsobených činy vrahů našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem... Rádio Zlínského kraje. Rádio...

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost Kroměříž září omezí dopravu v centru. Slovácký festival chutí a vůní provoní Rochus. A Kroměříž čeká souboj s druhou Karvinou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se od pátku 18. do neděle 20. září rozzáří městskou slavností. Akce si ale vyžádá také úplnou uzavírku Velkého náměstí, Rigrova náměstí a části ulice Pilařova. Uzavřená bude také tržnice ve Vejvanovského ulici a v sobotu přibude omezení v ulici Blahoslavova a Vejvanovského. Návštěvníky čekají koncerty, pouliční umění, gastrofestival, laserová show nebo filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. V pátek večer vystoupí Divokej Bill. Centrum bude pro dopravu uzavřené od pátečního poledne až do nedělních 18 hodin.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V sobotu 19. září se ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti uskuteční už 12. ročník Slováckého festivalu chutí a vůní. Letošním tématem budou tradiční pokrmy připravené z domácích surovin, především to nejlepší z trouby. Návštěvníci se mohou těšit na regionální výrobce, řemeslníky, farmáře a desítky stánků s tradičními dobrotami. Chybět nebude ani folklor a doprovodný program. Festival potrvá od 10 do 16 hodin.
0: Zlínsko.
1: Pacientky komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nafotili charitativní kalendář pro rok 2027. Na jeho vzniku spolupracovali studenti střední školy oděvní a služeb Vizovice, kteří se postarali o fotografování, účesy i líčení. V kalendáři je 12 pacientek a každá má svůj měsíc i vlastní motto. Výtěžek z prodeje poputuje na vybavení stacionáře komplexního onkologického centra. Kalendář stojí 249 korun a koupit ho lze prostřednictvím nadačního fondu Křídla pro život.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty hanácké Slavie Kroměříž čeká v 9. kole šance Národní ligy souboj s Karvinou. Utkání se hraje v pátek 18. září od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Kroměříž má po 8 kolech 6 bodů. Karvina je v tabulce druhá s 15 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

co ti právě visí na víčkách, tahle chvíle a kafe v hrníčkách. Já a ty a naše spolu se ztrácíme, vždy jak v přesýpacích hodinách, jenže až nám písek vyprchá.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž posílí stavební úřad, celkový počet zaměstnanců ale klesne. Uherské Hradiště opravuje fotbalový stadion a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rada města Kroměříže posílí odbor stavebního úřadu a životního prostředí o jedno pracovní místo. Město hledá vedoucího nebo vedoucí oddělení stavebního úřadu. Zároveň ale zrušilo 3 další pozice, takže celkový počet zaměstnanců městského úřadu klesne o 2, tedy na 230. Zrušena byla pozice vedoucího oddělení správních agend a 2 místa na oddělení územního plánování. Podle radnice souvisí změny mimo jiné s novou úpravou stavebního zákona a také se snahou zrychlit vyřizování žádostí na stavebním úřadě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v obnově městského fotbalového stadionu. Letos město nechalo opravit východní tribunu, kde se zaměřilo na železobetonovou konstrukci a další části zázemí. Součástí letošních investic je také nový umělý trávník na tréninkovém hřišti. Město chce v obnově stadionu pokračovat i v dalších letech.
0: Zlínsko.
1: Senioři v Napajedlích mají od září k dispozici vlastní taxi. Město se připojuje k projektu Senior Taxi, který už funguje například v Otrokovicích. Služba je určena lidem starším 65 let a také mladším lidem se zdravotním omezením. Využít ji mohou například při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda v rámci vymezeného území bude stát 40 korun, včetně případného doprovodu. Senior taxi jezdí ve všední dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne. Jízdu je potřeba objednat telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem. Dispečink přijímá objednávky v pracovní dny od 8.

0: do 15 hodin.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Zlína mají za sebou první domácí zápas nové sezóny Maxaligy. Na úvod porazili Přerov 4-2 a před vlastními fanoušky tak získali první 3 body. Hlavní postavou utkání byl Richard Jarůšek, který vstřelil 3 góly a zaznamenal hattrick.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vysazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvaří vejce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž ve Zlíně. Na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Městská slavnost Kroměříž září omezí dopravu v centru. Slovácký festival chutí a vůní provoní Rochus. A Kroměříž čeká souboj s druhou Karvinou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se od pátku 18. do neděle 20. září rozzáří městskou slavností. Akce si ale vyžádá také úplnou uzavírku Velkého náměstí, Rigrova náměstí a části ulice Pilařova. Uzavřená bude také tržnice ve Vejvanovského ulici a v sobotu přibude omezení v ulici Blahoslavova a Vejvanovského. Návštěvníky čekají koncerty, pouliční umění, gastrofestival, laserová show nebo filmové melodie v podání Moravské filharmonie Olomouc. V pátek večer vystoupí Divokej Bill. Centrum bude pro dopravu uzavřené od pátečního poledne až do nedělních 18 hodin.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V sobotu 19. září se ve skanzenu Rochus v Uherském Hradišti uskuteční už 12. ročník Slováckého festivalu chutí a vůní. Letošním tématem budou tradiční pokrmy připravené z domácích surovin, především to nejlepší z trouby. Návštěvníci se mohou těšit na regionální výrobce, řemeslníky, farmáře a desítky stánků s tradičními dobrotami. Chybět nebude ani folklor a doprovodný program. Festival potrvá od 10 do 16 hodin.
0: Zlínsko.
1: Pacientky komplexního onkologického centra Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nafotili charitativní kalendář pro rok 2027. Na jeho vzniku spolupracovali studenti střední školy oděvní a služeb Vizovice, kteří se postarali o fotografování, účesy i líčení. V kalendáři je 12 pacientek a každá má svůj měsíc i vlastní.

0: vlastní moto. Výtěžek z prodeje poputuje na vybavení stacionáře komplexního onkologického centra. Kalendář stojí 249 korun a koupit ho lze prostřednictvím nadačního fondu Křídla pro život.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisty hanácké Slavie Kroměříž čeká v 9. kole šance Národní ligy souboj s Karvinou. Utkání se hraje v pátek 18. září od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Kroměříž má po 8 kolech 6 bodů. Karvina je v tabulce druhá s 15 body.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.
1: Yeah.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž posílí stavební úřad, celkový počet zaměstnanců ale klesne. Uherské Hradiště opravuje fotbalový stadion a Berani Zlín vstoupili do sezóny vítězně.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Rada města Kroměříže posílí odbor stavebního úřadu a životního prostředí o jedno pracovní místo. Město hledá vedoucího nebo vedoucí oddělení stavebního úřadu. Zároveň ale zrušilo 3 další pozice, takže celkový počet zaměstnanců městského úřadu klesne o 2, tedy na 230. Zrušena byla pozice vedoucího oddělení správních agend a 2 místa na oddělení územního plánování. Podle radnice souvisí změny mimo jiné s novou úpravou stavebního zákona a také se snahou zrychlit vyřizování žádostí na stavebním úřadě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v obnově městského fotbalového stadionu. Letos město nechalo opravit východní tribunu, kde se zaměřilo na železobetonovou konstrukci a další části zázemí. Součástí letošních investic je také nový umělý trávník na tréninkovém hřišti. Město chce v obnově stadionu pokračovat i v dalších letech.
0: Zlínsko.
1: Senioři v Napajedlích mají od září k dispozici vlastní taxi. Město se připojuje k projektu Senior Taxi, který už funguje například v Otrokovicích. Služba je určena lidem starším 65 let a také mladším lidem se zdravotním omezením. Využít ji mohou například při cestách k lékaři nebo na úřady. Jedna jízda v rámci vymezeného území bude stát 40 korun, včetně případného doprovodu. Senior taxi jezdí ve všední dny od 7:30 ráno do 3 hodin odpoledne. Jízdu je potřeba objednat telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem. Dispečing přijímá objednávky v pracovní dny od 8 do 15 hodin.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína mají za sebou první domácí zápas nové sezóny Maxaligy. Na úvod porazili Přerov 4-2 a před vlastními fanoušky tak získali první 3 body. Hlavní postavou utkání byl Richard Jarůšek, který vstřelil 3 góly a zaznamenal hat-trick.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.